Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme, milí poslucháči, žalmovou symfóniou Igora Stravinského. Časti Exaudi orationem meam, Pane, vyslyš moju modlitbu, na slova 38. žalmu, Expectans expectavi, čakal som čakal, na slova 39. žalmu, a Alleluja laudate dominum, Alleluja chváľte Pána, na slova posledného 150. žalmu. Účinkujú orchester a zbor Royal Concertgebouw. Dirigentom je Sir Colin Davis, na zázname z roku 1983.

Pripli mi menovku a zdieli golier. Obľuli na cestu za ploty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To žebru naprší, na púšti goby. Vraj nemám čerty dám a ladno zlaní.

20 let. Pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro.

Bachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

působilo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců v smích, jak vdovců v smích, maestro.

nechaj přijde vhod, maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.